0: Nu, Zincu, iau și doma și așa noi o doiu. Te rozrobem cu una clasnică, aia e ducru pete oboru. Hei, Micol! Voi mi-a văzut ne sclipa e de să mnoi ea vă ducru pete. Nariș, ako sa izobame, velike me kustjame, ka me sema u polnej pesok to obora budem se povna. Do Jordane ne vidno bolo ište na dvori, a teper možda, a ja? Hej, da trupelu, no, hodim, kusaj, a ja kroplju. Vodnja oca i sena i svatého duka. Krestaj se v Jordane na svatý Ivane, jak kresta kresty vodu osvětil. Krestaj se. Kropej se vodece po vší okolice, vid čoj bide i vid čakuj paskude, vid zlých očej i čakuj oblude, vid voroha těžko ukryče, Mikol.
1: A šo vysok jak Boží?
0: Vid toží daleko ukryče,
1: Mikol. A šo vysok jak Boží?
0: Vid mešaj i chrobiv.
1: A šo vysok jak Boží?
0: A ta teperde kreče, bo já vše zamešil. Vid mešaj i chrobiv, vid ohňa i zahlady, i vid čakuj zrade.
1: Krestaj se.